Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Radio Slin.
1: Ay.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše?
1: Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
3: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští a turečtí policisté v Istanbulu rozbili obří podvodné call centrum a zadrželi 51 lidí. Organizovaná skupina je spojována s více než 11 případy podvodů na českých občanech. Falešní bankéři a policisté s obětí pod psychologickým tlakem vylákali přes 553 milionů korun. Kriminalisté na místě zajistili rozsáhlou techniku, padělané doklady i software. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiálně akce zrušila. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole play-off mistrovství světa zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Ve 111. minutě rozhodl vlastní gól Dinia Borgese. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu, posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Gól střel ve 14. minutě Jon Arias. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Rožnovské valašské muzeum v přírodě po celý tento prodloužený víkend žije. Koná se tady totiž folklorní přehlídka Ondrášova Valaška, tradiční zvonečkový jarmark i program Národní muzeum v přírodě vás zve, který představuje lidovou kulturu a tradice muzeí v přírodě z celé České republiky.
5: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
3: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer nám pravděpodobně zaprší. Dnešní odpolední teploty mezi 22 až 24 stupni Celsia.
6: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
7: Krásné, dobré ráno. 7:04. Leontýnka se dneska vyspinkala do růžova, takže to tady bude šířit pozitivní energii. Čau, Fílo.
3: Čau. Já jsem se taky vyspinkal do růžova 3 hodiny, čuměl jsem na fotbal.
7: No, tak jak to máte vy, naši věrní posluchači? Dejte vědět, jestli vstáváte do práce, nebo se jen tak probouzíte, nebo naopak, po bujarném večírku uléháte ke spánku, tak vám popřejeme dobrou noc. Vám zbytku. Chtěla jsem říct, vám ostatním přejeme krásné dobré ráno. Víkendové vysílání na Hit Radio startuje právě teď.
6: Hit Radio Zlín.

0: hodin, 10 minutek, aktuální čas a my tady pro vás máme s Fildou krásnou zprávu. Protože my Češi jsme nejšťastnější za posledních 25 let. To jsem si nevymyslela já ani Filip, ale spočítali to opět jakýsi
1: vědci.
0: No ty kráso, my máme teda to štěstí, že v tomhle nádherném šťastném období žijeme. Zajímavé ale je, že Moraváci jsou prý ještě šťastnější než Češi. To by mě zajímalo proč, jestli tam mají to vínečko bílé a červené, co?
2: No, já mě vždycky zajímají tady ty průzkumy, přijde mi, že co se bavím okolo, všichni jsou naštvaný, jak je všechno drahý, bydlení je nedostupný, tak a myslím si, že to jsou docela základní potřeby k životu, tak já nevím, no, já teda asi úplně jako nejšťastnější za posledních 25 let teda nejsem, tak nevím jak ty.
0: Já šťastná jsem, protože jsme všichni zdraví a v mém okolí taky, takže to je takový asi nejdůležitější.
2: No tak schválně nám můžou dát vědět posluchači, jestli jsou nejšťastnější za posledních 25 let, pokud jim 25 je, ale myslím, že většině asi ano.
0: Za posledních 25 let, to mě bylo 15, to jsem měla až takovou pubertu, jo, asi jsem šťastná, jo? Takže vždycky, hele, říká se vždycky může být líp, ale
2: ano.
0: Máme co jíst, máme střechu nad hlavou, máme někoho, kdo nás má rád, máme kamarády, máme rodinu a máme skvělou práci jako my dva tady, ne, a hlavně jsme zdraví, takže přátelé, dejte nám vědět, jste šťastní? Za posledních 25 let 777937777 a je mi jasný, proč na té Moravě jsou vlastně šťastnější. To je prostě jasný. Kdyby si Češi občas taky trošku té Moravy nalili, tak jsou šťastní úplně stejně, ne? Hezké dobré ráno, Nico Santos, právě teď jsme Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: 4. července, pojďme se mrknout, kdo dneska slaví a co se důležitého děje, aby nám to neuniklo. Dnes je den nezávislosti pro Američany, největší svátek roku. Fildo, pojď nám přiblížit, co to je.
1: No, je to pro ně asi ten nejvýznamnější den, který mají v roce, protože před 250 lety tak se podepsala jistá dohoda a od té doby se vlastně považuje takový vznik novodobé éry USA. Takže pro ně je to prostě obrovská věc, grilovačky, ohňostroje, koncerty, akorát teda...
0: Grilovačky doslova, protože tam je až 45 stupňů v New Yorku, což je masakr mezi těmi obrovskými domy, budovami, paneláky a podobně, prostě to je šílený. Nedokážu si to ani představit. A každopádně dneska je taky den salátu César. Tak si ho dneska dopřejte. Mějte hezké ráno.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update s Filipem právě teď, hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Americká hudební megahvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Světovým agenturám to potvrdila mluvčí slavné zpěvačky. Svatební oslava prý propukla v New Yorkské aréně Madison Square Garden a má trvat i další dny. Ovšem moje milá kolegyně tady na mě mává, že to prý není pravda.
0: No protože my furt nevíme, jestli je to pravda, není to pravda. Mluvíme o tom už vlastně dva dny, včera taky celou snídaní šampionů. Aha. A vlastně Taylor samotná oficiálně ještě vůbec nic nepotvrdila. Jsou různé spekulace, takže vlastně je to taková Taylorina detektivka, bych řekla.
2: Hele, ale tady to je zpráva z dnešních 7 hodin ráno, to, co jsem četl, že to potvrdila
0: tisková mluvčí.
2: Přátelé, myslím, že přežijete již taky bez toho, buď se vzali nebo ne, my to ještě budeme sledovat. Pojďme na další zprávičku. Benzínová pumpa v dolnorakouské obci Wollensdorf jižně od Vídně požaduje po motoristech platbu, jestliže jejich vozidlo v areálu stanice jen krátce zastaví, aniž by natankovalo. Stačí jen průjezd nebo krátká zastávka na to, aby řidič zjistil ceny pohonných hmot, nebo si něco vytáhl z kufru. No a kdo někdy snil o vlastním ostrově ve Středozemním moři, má jedinečnou šanci. Za 15 milionů eur, tedy 363 milionů korun, je u západního pobřeží Sicílie na prodej soukromý ostrov Santa Maria s luxusní vilou, kaplí a olivovým hájem. Nachází se tady právě i ten háj, jehož plody v roce 2020 vystačily na výrobu 1500 litrů olivového oleje.

0: Krásné dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a dneska máme pro vás důležitou informaci. Vy jste zvyklí, že vám vždycky mezi 9 a 10 hodinou roztáčíme kolo narozeninové rulety. Vzhledem k tomu, že já tady zítra bohužel s vámi nebudu, Filipku, budeš tu osamocen.
1: Já taky nejdu teda.
0: Ne, bude tady Káťa Pechová, takže ženská energie tady bude trošku jiná, ale to je někdy takové osvěžení, takže Káťa je super. No a my si právě na základě toho dáme dvě narozeninové rulety dneska. A což je dobrá zpráva pro vás, takže pozorně poslouchejte, kdo ví, kdy to přijde, ta první nebo ta druhá.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu byl herec Dustin Hoffman. Na první večer dorazili rovněž Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Festivalový program potrvá do 11. července, kdy budou předány ceny. Šanci na zisk křišťálového globu v hlavní soutěži mají i 3 snímky s českou účastí. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Podle táborových vedoucích takový telefonát s rodiči často ještě zvětší stesk po nich. Stále tedy platí, že na táborech stále vládne klasické posílání papírových pohledů. A pojďme také na sport. Artis Brno přijal nabídku od ligové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. Níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí 2 brněnské týmy. První liga se nebude nově losovat. Artis převezme v termínové listině pozici Karviné. Naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu Brno. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Zítra proběhne v Otrokovicích festival pro celé rodiny Koupáček. Mezi hlavní hvězdy patří Kája a Bambuláček, Michal Nesvadba a taky Baba Jaga z TV pro děti. V areálu koupaliště se můžete těšit i na dílničky a gastrozónu. Nebudeme tam chybět ani my, Hit Rádio Zlín, s naším stánkem. Tak se za náma zastavte.
3: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během odpoledne a dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. Odpolední maxima 24 stupňů Celsia.
4: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
5: Díky, že posloucháte 3 minutky po 8 s vámi Filda a Lejda.
1: A to je skoro jak Filda Lejda, jako podle mýho příjmení, že jo? Filda,
5: ty jsi Lejček, no Lejda. A já Děnděš, jak by to bylo, Degeši?
1: Lea Gejda.
5: Kejta rovnou.
1: Nebo Kejta můžeš být.
5: Každopádně, přátelé, krásné vstávání, díky za vaše zprávy, kdo jste v tom s námi, chodí SMSky, děkujeme vám za ně. Posíláme skvělou muziku, hlavně dobrou náladu, ale dneska bude narozeninová ruleta hned dvakrát. Spousty zajímavých infošek, mrknem taky do Karlových Varů a prostě uděláme si takovou tu víkendovou pohodičku.
4: Hit Rádio Zlín.

0: vstávání s Hitrádiem 9 minutek po 8. Přátelé, jestli myslíte, že Cyprián a Celestín jsou nejdivnější česká jména, podceňujete naši originalitu. Schválně, jestli jste věděli, že u nás můžete potkat lidi se jmény Viletů, Wednesday, Chingis nebo Ninel, což je vlastně Lenin pospátku, že jo? Ninel, Lenin. No a prostě někteří rodiče dokážou krásně zpestřit svým potomkům hezky od začátku. Ježíš, já bych plakala jmenovat se třeba Leon a Noel. A Noela. A dokonce, já jsem znávala i jednoho lepronise. Nevím, jestli se už nepřejmenoval, ale nejvíc jsou jedni rodiče z Opavska. Ti dokonce minulý rok pojmenovali dcerku Análie. Ne M jako máma, ale...
1: Jenom rovnou zná,
0: no, jako Nanuk.
1: No, tak to je fantastický.
0: To prostě nemáš jak oslovit ani vyslovit. Jednou je bude žalovat chudinka
1: no,
0: Análie.
1: No, oslovit to může, no, ale ne podle kalendáře.
0: Takže přátelé, pokud ve svém okolí máte někoho s takovým prapodivným jménem, kdo kde se kdy inspiroval, napište nám to na 777 937 777. Ještě znám Klotildu, co si teď vzpomněla.
1: Ježiši,
0: to byla spolužačka na základní škole, Klotilda.
1: Já teda si furt jenom říkám, jestli jako můžeš vybrat jméno, jaký chceš, a do občanky ti to jako zapíšou.
0: To je otázka, tak prosím
1: já
0: vás,
1: to zjistím.
0: Dejte nám vědět, jaká divná jména máte ve svém okolí, a my jdeme hrát.
2: Hit Radio Zlín.

0: Hezké dobré ráno, Pink, Please Don't Leave Me, posloucháte Hit Radio. Dvě minutky po čtvrt na osm, aktuální čas, hezké dobré ráno. Ptali jsme se vás, jaká ve svém okolí máte nejdivnější jména. Pár tipů jsme vám tady, ale rodiče z Opavska pojmenovali svou dceru Análie s Enkem, což je prostě úplně šílený. Píše nám tady posluchačka Jarmila. To je taky hezký. Já mám třeba ve svém okolí několik Jarmil. Babičky obě dvě, slovenskou, maďarskou, taky moje maminka je Jarmila. A vždycky se říkalo Jarmilky, že to jsou takový ty střevíčky, boty. Každopádně nám tady píše teda Jarmila, moc zdravíme. Ahoj, můj manžel se jmenuje Bivoj.
1: Bivoj je dobrý, já to si představím
0: Jarmila
1: vždycky.
0: Jarmila a Bivoj.
1: To si vždycky představím teď s proměnutím toho pána s tím větším bříškem, jak pije tu dvanáctku prostě do sebe.
0: A nebo nám tady píše posluchačka, dobré ránko, jmenuji se Oksana, to je hnus, je lepší Análie. Přeji krásnou sobotu, vaše posluchačka.
1: Ale tak Oksanka,
0: Oksana
1: to není
0: je
1: tak
0: hezký.
1: Špatný.
0: Oksanka, ahoj Oksanko.
1: Takhle, neřekl bych,
0: že... Análko.
1: Análko je fakt špatný, no. Takhle Oksanka, neřekl bych, že to je žádná jako nějaká hitparáda s prominutím, ale není to vůbec špatný.
0: Není to vůbec špatný, ať se jmenujete jakoliv, hlavně, že jste zdraví a že máte pohodičku a usmíváte se na svět, ne?

0: CzechTečka.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: oslovil mluvícího papouška jménem jeho vlastního komplice. Inteligentní pták si toto jméno zapamatoval a neustále ho opakoval před vyšetřovateli. Kriminalisté díky této stopě rychle identifikovali zloděje a zadrželi celou partu pachatelů.
1: Takže už si nebudeme pořizovat domácí mazlíčky, fejsky, kočičky, ale mluvícího ptáka.
0: Papoušky. Majitel domu v americkém Connecticutu našel na své zahradě nečekaného návštěvníka. Velký medvěd Baribal se v horkém letním dně rozhodl zrelaxovat v jeho vířivce. Zvíře ignorovalo křik majitele a spokojeně se chladilo v bublající vodě. Po zhruba hodince medvěd z jacuzzi v klidu vylezl a odešel zpět do lesa.
1: A nebo já miluju tyhle příběhy, které píše sám život. Fakt, i tohle se děje. Brum, brum.
0: No a teď věc, kterou bychom si přáli všichni, když samozřejmě stejně se to asi už nestane. Technická chyba v systému jedné z etiopských bank umožnila lidem vybírat cizí peníze. Klienti zjistili, že mohou z bankomatů vybrat mnohem více peněz, než mají. Zpráva se bleskově rozšířila, hlavně mezi studenty, kteří bankomaty vzali útokem. Banka po opravě systému vyzvala všechny k dobrovolnému vrácení peněz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Justin Timberlake, Mirrors, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. A já mám pro vás dobrou zprávu, jak jsem zmiňovala, dneska narozeninové rolety pro vás budou dvě a ta jedna se blíží už krátce po 9. hodině. Do té doby Atmo Music nebo Where is my husband, dáme si Ray, taky YouTube a Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich nejzamilovanější duet Shallow. Mimo jiné můžete mrknout i na film, když začal ten filmový festival v Karlových Varech, tak co takhle dát si dneska zrodila se hvězda, buďte s námi.
1: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
4: Online.
3: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu je přesně 9 hodin a s ní i další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Uvedlo podle agentury Reuters tamní ministerstvo informací. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové stále pokračuje. Zraněno bylo 12660 lidí a dalších přibližně 15000 osob přišlo od střechu nad hlavou. Policisté na Karvinsku a Frýdecko-Místecku zadrželi 3 cizince s padělanými řidičskými průkazy. Při běžné kontrole odhalili 2 falešné zahraniční doklady a 1 padělek českého průkazu. 2 z mužů přiznali, že si byli podvodu vědomi a autoškolu v minulosti vůbec neabsolvovali. Cizinci byli obviněni z padělání veřejné listiny, za což jim hrozí až 3 roky vězení. A pojďme také na kurty. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu jinou krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Manacheu Sakakbenkovou z Tajska 6-2 a 7-6. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Po celý víkend se koná v Zašově tradiční pouť. Na své si tady přijdou milovníci kolotočů, nechybí samozřejmě ani prodejní stánky se zbožím a nebo jídlem. Těšit se můžete i na doprovodný hudební program, prohlídky kláštera a na chovatelskou výstavu zvířat. V plánu je i večerní taneční zábava.
7: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
5: Sobota nabídne polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer počítejte s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 24 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
9: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9, jedeme dál. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A prozradím, že je tam zážitek pro 2 osoby. A možná si nacpete i to bříško, projdete se někde krásně, zažijete krásné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. No a k tomu hlavně poslouchejte teď naše Hit Radio skvělé hity, protože za chviličku to bude.

0: It's beautiful.
1: A je to tady. Přátelé, kamarádi, chytré plavky, to tu ještě nebylo. Přišli s nimi ve Francii a jsou určeny zatím nám, ženám. Nevím, jestli se s nimi dá volat nebo chodit na internet, každopádně vám včas řeknou, kdy a jak se namazat. Jo, a stojí to necelé slabé 4000.
2: 4000 korun?
1: Ano, za to, že ti plavky řeknou, namaž se.
2: Namaž se, už se dlouho nemazal, tak to si můžeš možná nastavit jako stopky na telefonu, ne? Ne. Že bys tam dala chytrou aplikaci, je 33 stupňů,
1: no,
2: teď jsem
1: počkej,
2: se namazala.
1: Ještě zatím teda nevíme, jestli se s nima dá volat, psát SMSky, chodit na internet a jak to teda funguje, když chodíš do vody a ty plavky ti jako sami řeknou, namaž se.
2: No prostě to je nějaký speciální čip, čidlo, co já vím, hele.
1: Oni dneska... přijít na Evu a Adama.
2: To si myslím stoprocentně, ale když existují hele už auta, co se řídí sami, tak taky leplavky, to je úplná brnkačka za mě.
1: Je to tak, klidně dejte vědět, co si o tom myslíte, my vám posíláme další skvělou muziku. Hezkou sobotu.

0: Hudební políbení z éteru Hit Rádia Kiss Me. 9:45. Takže, vy víte, co přijde teď. Fildo, pojď to odpálit.
1: Přijde narození, je to tak?
0: Ještě jednou, jo?
1: No.
0: Tak to řekni.
1: Narozeninová.
0: Ano.
1: Ruleta.
0: Ano.
1: Přijde právě teď, přátelé, jediná ruleta, kde jedině vyhráváte.
0: Takže volejte na
1: 800 937 937.
0: Výborně, jo. Filip se už naučil to číslo. No a těšíme se, komu z vás uděláme radost. Do té doby opět Radeček, Adele, anebo Kygo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Stato Střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statos@statostrechy.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No, teď je trošku zataženo, ale vypadá, že dneska bude hezky. Že se
1: a vy
0: bude
1: tam jste někde
0: kouta.
1: V chatce? Nebo
0: jo,
1: v kempu?
0: Jo, my jsme uznáme jich v chatce.
1: Tam je to krásný. A
0: do doksi
1: nebo vedle?
0: My jsme starý splavy, nebo starý jakoby splavy. Dlouhý důl, nevím, jestli znáte,
1: znám,
0: nebo ne.
1: Znám, znám.
0: Tak tam právě z chatové oblasti, takže...
1: Ježišmarja. Prostě normálně mám chuť jet za vámi, protože fakt jsem tam strávila celé dětství. Tam je nádherně.
0: Dorašte.
1: Takže doporučujeme. Lucinko, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Prozraď nám.
0: Já a manžel.
1: Počkej. Já a manžel ve stejný den.
0: Ve stejný den.
1: Ne. Jak se vám to stalo?
0: No nevím, jak jsme se tak nějak
1: počkali. A jaký je ten den?
0: 17. července. Nevím,
1: Ježiš, to má moje ségra.
0: Fakt, jo.
1: No jasně.
0: Tak si taky dopředu všechno nejlepší.
1: No tak to je krásný. A není to brzo vůbec, je to úplně jedno, hlavně, že jsi se dovolala. Ježiš, tak to je skvělý. Takhle, a jak dlouho jste spolu, manžele?
0: No, 20.
1: 20 let? Takže 20 let slavíte takový to lásko. Hele, co dáš ty mě, co dám já tobě, nebo pojďme si dát nějaký společný.
0: No, to vždycky nějak něco vymyslíme. Teď
1: ale to je krásný. No tak budeme hrát prostě pro tebe a jak se jmenuje manžel?
0: Jakub.
1: Jakub, takže pro Lucku a Jakuba. Tak jdeme roztáčet kolo na rozinový rulety?
0: Určitě.
1: No tak jo, jdeme na... Ne, počkej, já ti vlastně musím dát ještě pravidla. Já už bych to přeskočila, ale určitě znáš, pokud nás pravidelně posloucháš.
0: Určitě, poslouchám.
1: Tak schválně mi řekni ty pravidla.
0: No, že budou tři písničky, ano. Nebo vždycky se pojede po jedný a když odmítnu, tak už se nesmím vracet.
1: Jasně, no ty jsi skvělá. Hele, já jsem právě teď přišla o práci.
0: No, to určitě.
2: Já tleskám tady.
1: Lucko, tak jo, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň Another Day in Paradise od Phila Collinse. Chceme nebo ne?
0: Tak asi další.
1: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Nesmrtelné devadesátky, S Club 7, Bring It All Back.
0: Jo, byli super, ale zkusíme to do třetice.
1: Do třetice všeho dobrého, tak jsem zvědavá, jestli se teda trefíme. Rebel Robbie Williams.
0: A já si myslím, že paráda.
1: Jo, skvělá pozitivní pečka. Koho tam máš ještě u sebe?
0: Psa, no, já právě když jsem volala, tak jsem česala psa, teď on tady zrovna bere krovky, tak vysílám dítě, aby nezdrhla.
1: Jak máš staré děti?
0: 10 a 13.
1: 10 a 13. A máš tam všechny u sebe?
0: Jo, jsou tady.
1: I manželka Jakuba.
0: Manžel dneska právě, že musel vodit ještě pracovat, takže ten je možná v autě, možná to slyší.
1: Tak posíláme pozdravy, protože teď máš ten správný prostor, aby si vám mohla sdělit cokoliv máš na srdci. Pro sebe, pro svého muže, pro svou rodinu, pojď na to.
0: Tak já bych nám hlavně chtěla popřát, aby jsme měli hlavně zdraví, i všichni okolo a i třeba pro tvoji sestru, protože si myslím, že to je úplně to nejdůležitější, co může být. Ostatní tak nějak jakoby přijde samo a se máme rádi a ať je nám na tomhle světě dobře.
1: Naprosto souhlasím, s Filipem se pod to podepisujeme a za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší vám, tobě, Jakubovi i mojí sestře takhle, když už jsme tady o tom mluvili. A samozřejmě my tady dneska máme něco nezapomenutelného od partnera firmy Na zážitky. Je to pro dvě osoby, zámek Zbyroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
0: No ty bláho, no tak to je krásný.
1: Tak si myslím, že si dáte výlet, nacpete si pupky, zažijete něco krásného, procházka příjemné s užitečným a ještě takhle ve dvou oslavíte společně ty vaše narozeniny, je to skvělý.
0: No tak to je krásný
1: no
0: dár.
1: No tak jo, tak posíláme Robbieho Williamse za tebou, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Oslavte to, užívejte si a hezké léto.
0: Taky hezké léto všem.
1: Ahoj.

0: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta za námi, ale jedna stále před námi, takže dobře pozorně poslouchejte za chviličku. Hozier, Natasha Bedingfield nebo taky Natalia Imbruglia a její Turn. Jsme Hit Radio.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Drony řízené umělou inteligencí nacházejí v poslední době uplatnění v mnoha oblastech. Jeden takový přednedávnem využili i v australském Novém Jižním Walesu při pátrání po ztracených turistech. S jeho pomocí je našli během pár hodin, jinak by je hledali možná i celé dny. Pátrací akce s využitím dronu poháněného umělou inteligencí byla u záchranné služby Nového Jižního Walesu první svého druhu. Do Řecka se každý rok vydávají na dovolenou až 100 tisíce Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu 120 korun za každý kilogram. Čtverzubec, jak se ryba jmenuje, je také schopen člověku ukousnout například i prst. A pojďme také na sport. Dnes večer se rozjedou první osmifinálové zápasy na letošní mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin domácí Kanada vyzve Maroko a od 23. hodiny odstartuje souboj favoritů na celkové vítězství, tedy Francie, která se utká proti Paraguaji. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Rožnovské valašské muzeum v přírodě po celý tento prodloužený víkend žije. Koná se tady totiž folklorní přehlídka Ondrášova Valaška, tradiční zvonečkový jarmark i program Národní muzeum v přírodě vás zve, který představuje lidovou kulturu a tradice muzeí v přírodě z celé České republiky.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
6: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. No a vzpomínky na 35 stupňová vedra jsou pryč, dnes maxima na 24 stupních.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
10: Hezké dobré ráno, teda dopoledne, 2:50, sobota, 4. července. Za chviličku se podíváme na to, jak my Češi ve velkém vyrážíme k moři, startují totiž dovolené, tak si k tomu řekneme něco víc. Do té doby Lana Del Rey anebo Swedish House Mafia a John Martin.
9: Hit Radio Zlín.

0: Eterická Lana Del Rey, Video Games. 9 minutek po 10. hodině, hezké dobré dopoledne, sobota 4. července. Češi ve velkém vyráží k moři, odstartovali různé dovolené, takže dovča u moře vlastně nezačíná u vody, ale v momentu, kdy doma u lednice balíte řízky do alobalu. Nebo ne? Není hezky si zaspomínat na ty krásný časy, takový národní rituál bych řekla, že to je, byl u někoho, třeba někdo už to nedodržuje, ale je úplně jedno, jestli máte v garáži nové SUV s klimatizací. Jakmile ten řízek v 5 ráno na první benzínce vytáhneme, tak jsme prostě v pátky v roce 1995 třeba.
1: My jsme byli před 3 rokama s přítelkyní a s její mámou v Řecku, ano. A ona vytáhla opravdu na letišti, ne teda na benzínce, ten řízek s tím chlebem, a já jsem si říkal, ježiši, to je trapas. A teď jsem si dal ten řízek, aha, a říkám, nemáte ještě jeden.
0: Není to na chápu, domácí řízky z domova, anebo vzpomeňme si třeba na tu logistiku v kufru. To nebylo balení, to byl prostě Tetris pro pokročilé. Máma chtěla vzít i peřiny, táta trval na 3 basách piva, protože tam je to prostě drahý. Nejhorší na tom všem je ten systém. Každý táta má prostě svůj systém. Já když vidím svého otce, do dneška v 64 letech musí mít všechno prostě komplet zorganizovaný. Vyjíždí se přesně ve 2 ráno, protože se vyhneme kolonám, a výsledek, všichni čeští tátové vyjeli ve 2 ráno a potkali se v té samé koloně, třeba tamhle někde u Vídně. Ale ten pocit, že si oklamal osud, ten nám nikdy nikdo nevzal, ne? Tati, promiň, ale prostě tak to u nás třeba je do dneška.
1: A to je ta vojna u těch starších ročníků. Ano. Všechno se hezky srovnat, organizace, takže já si myslím, že to těm chlapům rozhodně hodně dalo. I když se zeptáte mýho táty, tak ten jako by řekl, kdybych na té vojně nebyl, vůbec by mi to nevadilo. Jako,
0: protože... Já si myslím, že je občas fajn si takhle zavzpomínat, protože fakt my vždycky, když jsme jeli na nějakou dovču, tak ten taťka u toho kufru auta stál. Máma dělávala ty řízky. Možná i naši posluchači to mají dodnes, že to dodržují. Dejte vědět na 777 937 777 a tady Shakira a Zoo.

0: Run, run, run.
1: Zpíval Filip Lejček z One Republic. Run, run, run. Hezké dobré dopoledne, přátelé. Narozeninová ruleta s číslem 2. Bude mít tak trošku jiná pravidla, jsme se teď s Filipem rozhodli. Vůbec nechceme, abyste nám teď volali, ale my to změníme. My chceme, abyste nám napsali. Takže nám napište na 777-937-777, odkud nás posloucháte. Prostě jenom město, odkud nás posloucháte, a my vybereme někoho z vás, zavoláme vám a prostě vám zahrajeme to, co máte rádi, vy nám řeknete nějaký to datum, my tady vybereme muziku a taky vám k tomu dáme nezapomenutelný zážitek. Pozor, opět pro dvě osoby.
2: To je pěkný, to ale je ty si musíš, i vy si musíte uvědomit, že tato osoba, Leonka, tady naposledy dneska. No, protože kdo v rádiu mění pravidla, řekl... tak většinou je vyhozen následující den, přátelé, takže si to užijte dneska ještě.
1: Ne, to nebyl tentokrát můj nápad, ale nápad mého šéfa, takže já jsem z obliga.
2: Tak ten vyhozen samozřejmě nebude.
1: Každopádně ne, já si říkám, že když výjimečně jsou dneska ty dvě narozeninové rulety, že pravidla jsou někdy od toho, aby se porušovala. Takže 777-937-777, hele, už mi to tady všechno skáče. Odkud nás vy, naši věrní posluchači, posloucháte? Naše centrální studio, odkud nás teď slyšíte, sídlí v Praze a pak samozřejmě rozdělené ještě na ty regiony, to už je ve vašich větších daných městech v České republice. Tak budeme hrozně rádi a prostě my vylosujeme někoho z vás, ať je to takový jako spravedlivý, ať dáme šanci i těm, kteří se třeba nedovolají, kteří velmi často píší. Hele, těch zpráv tady skáče, to je 15, 20, 30, teď už je tam 55, no, to bude hodně těžký.
2: Já prostě pak řeknu číslo, ty to vemeš od zhora a vylosujeme jedno takhle, jo?
1: Dobře, tak jo, takže pište na 777-937-777, odkud posloucháte vaše Hit Radio a my vybereme někoho z vás.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice. Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více info v restauracích.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Poetika blízko a to budeme dneska zpívat všichni. Každopádně máme teď pro někoho z vás šťastný den, protože vybrali jsme tady Ivet a Lucku, ale koukám, že holky nám asi položili telefon.
1: A to už nám položili po druhý.
0: Takže holky, sorry,
1: šanci, nebo ne?
0: Nedostanou už třetí šanci, bohužel. Takže vybereme opět někoho z našich posluchačů. Tak Filipe, řekni mi číslo, protože těch SMS-ek je tady
1: strašně moc. Moje číslo je 9, takže dáváme 9, abys to neměla tak
0: jednoduchý. Jo.
1: Ano.
0: Dobře. Dobře, tak něco říkej a já jdu vytáčet
1: to telefonní číslo. Tak já budu něco říkat, přátelé, já bych využil toho dnešního dne k tomu, že není takový horko, na který jsme si stěžovali minulý víkend, a vyrazil bych někam do přírody nějakou pěknou sportovní aktivitu si dát, nebo nějaký to grilování, přeci jenom takhle těch 24 stupňů, to je o dost lepší teplota, než grilovat třeba v 35, protože přece jen otevřete to víko grilu, není to úplně příjemný, takže ten dnešek využijte na 100%.
0: Tak a my už někoho máme z vás dalšího na telefonu. Přišla nám zpráva, ahoj Černá Horo, Hit Radio. Píšeme stripu kolem hranic České republiky, právě vyjíždíme na Náchod. Kde to vše začne, jedeme mini autíčkama Smart, už nás jede dohromady přesně 10. Ahoj posádko, kdo tam?
2: Ahoj, tady Nikol.
0: Nikol, kam jedete?
2: Jedeme teďkon směr Náchod.
0: Ano, a odkud?
2: Z Kolína.
0: Takže vás už je 10 těch autíček. Je to musí být hrozně hezký vás takhle potkat.
2: Prosím, já jsem to neslyšela.
0: No, když tak si nás tam stlumte. Aby jsme se slyšeli, protože musíte si stlumit to rádio. Jedeme živě. Tak, super. Prosím tě, takže jedete už 10 malých pidi-midi autíček, takže kdo vás potká, tak to bude super.
2: Ano.
0: Stlumte si tam to rádio, fakt se neslyšíme.
2: Ano, slyším.
0: No, stlumili jste si to rádio, aby jsme se slyšeli. Ano. Super, tak jo. Tak každopádně, šťastnou cestu, prozraď nám, co vám zahrajeme.
2: Když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Dobře, takže Miraj. A koho máš ještě v autě?

0: Je to s koloběžkou za letopisy Narnie, to znamená, že poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, zatím málo objevené skalní město Tisá trošku jinak a to všechno na kolobrndách.
1: No super.
0: Na léto se to úplně skvěle hodí, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten zážitek poslat. No a Miraje posíláme právě teď za tebou a maminkou, tak šťastnou cestu.
1: Úžasně, děkujeme.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Za minutku máme 10:45 a to znamená, že se blíží a pomalu, ale jistě přichází vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, kdy od 11. do pravého poledne hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás, našich posluchačů. Napište nám na 777-937-777, co byste rádi z Eteru Hit Rádia slyšeli, my se vám to s Filipem pokusíme splnit a hlavně napište nám i, co dneska budete baštit, ať se třeba všichni takhle vzájemně můžeme inspirovat. I když většina z vás, co jsem tak tady četla ve zprávách, jede na Karlovarský festival, tak si tam dejte něco dobrého, protože tam je opravdu rušno, taky se tam chystám za pár hodin vlastně jedu a budu tam až do pondělka, takže třeba se s někým z vás i potkáme, protože spousty posluchačů máme z Karlových Varů podle toho, co jste nám tady psali. A jestli vám k tomu můžeme teď zahrát vaši muziku, tak my budeme jenom rádi. Takže pište 777937 anebo můj Instagram Lea Giongiosi.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části Česka jejich připravenost na podobné události nezměnil. Aktivně se o správný postup zajímá zhruba 40% obyvatel. Například více než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie pak disponuje zhruba každá osmá domácnost. Analýza ministerstva práce ukázala, že pětina Čechů odcházela před covidem do důchodu z úřadu práce. U lidí s předčasnou penzí tvořili tito bývalí nezaměstnaní dokonce celých 40%. Pracovníci se na úřad nejčastěji hlásili přibližně 11 až 12 měsíců před termínem penze. Evidence na úřadu práce tak lidem sloužila jako finanční překlenutí a strategie odchodu z trhu. A pojďme také na sport. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole playoff zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu. Posledním postupují je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Dnes večer jsou na programu také první osmifinálové duely Kanada-Maroko a Francie-Paraguay. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Zítra proběhne v Otrokovicích festival pro celé rodiny Koupáček. Mezi hlavní hvězdy patří Kája a Bambuláček, Michal Nesvadba a taky Baba Jaga z TV pro děti. V areálu koupaliště se můžete těšit i na dílničky a gastrozónu. Nebudeme tam chybět ani my, Hit Rádio Zlín, s naším stánkem. Tak se za náma zastavte.
3: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: Sobota nám přinese polojasno nebo skoro jasno, odpoledne počítejte ale s přibýváním oblačnosti a večer možná také zaprší. Odpolední maxima na 24 stupních Celsia.
4: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dengeši na Hit Radio.
5: 3 minutky po 11. jdeme hrát hity na přání k vaření. Pište se na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, co byste rádi z éteru slyšeli. Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Sia, to slibuju, že bude. A co bude dál, to je samozřejmě na vás. Tak pište právě teď.

Fresh a Hit Radio s vámi, hity na přání k vaření, jdeme na vaše vzkazy. Ahoj Leonko, zahrát od holek pro tebe, bude to pro Roberta, slavíme narozeniny, děkuji. Potom tady píše Petra, ahoj Leonko, zahraj cokoliv od skupiny holky, my dneska budeme grilovat a večer se chystáme do Karlových Varů, tak třeba se potkáme. Další SMSka, ty brďo, dneska holky tady vedou, myslím ta kapela holky, s měkem i na konci. Píše tady ještě Martina, ahoj Leonko, zahraj nám Mám ráda od skupiny holky, moc jsem je milovala, ale měla jsem ráda i tebe, když jsi zpívala v těch Golden Kids. Ježíš, to už je právě, to radši tady nebudem ani zmiňovat. A bylo by to pro Hanku, Petra a naši Jiřinu. No tak když to chcete, pojďme zavzpomínat. Holky, mám ráda právě teď.

0: po 11:15. Za chviličku tady máme speciální přáníčko od Skútra. Ahoj Kilonko, dnes zelňačka a bezlepkové borůvkové knedlíky. Zahraj prosím písničku od Skútra pro tebe a pro dobrou náladu všem posluchačům. Děkuji Hanka z Bílé Třemešné. Tak Haničko, dobrou chuť k obědu, děkujeme za tvoji zprávu. Tak samozřejmě Skútr taky bude Enrique Iglesias pro Péťu z Prahy a doplní to ještě samozřejmě Huntrix Goldeny, to máte rádi, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli. No a pak si vezmeme na telefon někoho z vás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statostavináč statostrechy.cz.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

Napalm.

Hity na přání k vaření, 11:30 je tady. Jdeme opět na vaše SMSky, píšete nám na 777-937-777. Ahoj Leonko, jedeme z České Lípy, směr Nový Bor a Rumburk na prodloužený víkend. Prosím tě, mohla by si nám zahrát Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart. Děkuju Petra, bylo by to pro Kačku, Hanku, Jarušku a Marušku. Je to naše dámská posádka, jedeme si užít to volníčko.

0: Way Back Into Love. Hit Radio stále s vámi. A hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Leony, Bruno Mars nebo Imagine Dragons. Tohle ještě všechno bude od nás. Pro vás, vy jste si vlastně o to napsali tak trošku sami. No a potom už je tady pravé poledne, tak ještě hodinku a 20 minut společně. A pak trada, směr Karlovy Vary. Vím, že většina z vás tam jede taky tak šťastnou cestu, hlavně opatrně. A užívejte si toho prodlouženého volna.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: On air.
5: Online.
4: E in applicazione radio accese. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal v pátek večer velkolepě. Oslavám přálo i počasí. Dorazily hollywoodské hvězdy, včetně té největší amerického herce Dustina Hoffmana. Po červeném koberci se však prošly také oblíbení čeští a slovenští herci a herečky. Nechyběly pochopitelně ani desítky tisíc lidí, kteří se vydali do karlovarských ulic. Povedený večer zakončil skvělý koncert u hotelu Thermal. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Společnost rozdělují politické rozpory, které se promítají také do připomínek výročí. Banky po zvýšení základní sazby České národní banky navyšují úročení u spořících účtů jen zvolna. Podle některých ekonomů však spoření opět získává na atraktivitě. Cestou k dlouhodobému zhodnocení úspor jsou ale i investice do akcí nebo nemovitostí. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Po celý víkend se koná v Zašové tradiční pouť. Na své si tady přijdou milovníci kolotočů, nechybí samozřejmě ani prodejní stánky se zbožím a nebo jídlem. Těšit se můžete i na doprovodný hudební program, prohlídky kláštera a na chovatelskou výstavu zvířat. V plánu je i večerní taneční zábava.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno, postupně bude přibývat také smíchu na vašich ústech, protože nebude takové vedro, jak minulý týden. Bude možná trošku pršet k večeru, ale maxima 24 stupňů Celsia.
9: Ale to, jak se krásně spí, to je nepopsatelný.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
9: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte. Poslední společná hodinka před námi, tak si to pojďme užít, spousty skvělé muziky, jako teď. Pitbull, Christina Aguilera a vám přejeme dobrou chuť.
10: Hit Rádio Zlín. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

nebo jste jen tak někde od někoho dostali. Představte si, že majitel fitka v Číně vypsal výzvu roku. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, tak bacha, dostane Porsche Cayenne. Tomu říkám krucis odměna. Představte si tu motivaci. Každý Angličák vás přiblíží velkému Angličáku. To je prostě sen, chápete to? Buď ten majitel ví, že je to biologicky nemožné, anebo má fakt hodně Porsche na skladě. To není dieta, to je v podstatě pokus o zmizení v přímém přenosu. Na druhou stranu říct si po těch, já nevím, 3 měsících, sakra, schodil jsem jen 30 kilo. To taky není úplně blbý, ne? Akorát teda nedostane to Porsche. Hezké odpoledne, jsme Hit Radio a hrajeme ty nejlepší hity právě.

0: vámi stále Lea do 13. hodiny a nezapomeňte, že naše Hitradio můžete poslouchat odkudkoliv online. Hitradio.cz a nebo přes aplikaci Radia.cz. A kdo byste miloval devadesátkové hity, což vím, že většina z vás má hodně, hodně rádo, tak Hitradio 90. Taky si nalaďte, zkuste a nebudete litovat.
1: Hitradio Zlín.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: is the answer.
1: Teď mám tady pro vás příběh, který vás fakt zahřeje u srdce. Mě trošku i vrátil do dětství a do těch krásně naivních, takových těch prvních pokusů o vydělání si peněz, o samostatnice. Malý kluk v polské Nise si chtěl jen vydělat na prázdniny, tak si postavil stolek u silnice. Co už na tom by nebylo nic divného, jenže našel se soused, kterému to prostě vadilo, byl to takový asi ten dědula Morous, a zavolal na něj policii, že dítě podniká na černo. Ale víte, co udělala policie? Možná jste to už někdo zaregistroval, tenhle ten příběh, protože to obletělo celý svět. Tak policie přijela, koukla na kluka a místo papírování od něj všechnu tu limonádu koupila. Prodával tam vlastnoručně domácí vyrobenou limonádu. Limonádu, ne limonédu. A ještě se s ním kluci vyfotili, udělali mu takovou reklamu, že do hodiny měl vyprodáno i to, co vlastně ještě nestihla ani namíchat, což je naprosto skvělý. Prosím vás, podporujme děti, mládež, puberťáky v tom, že si chtějí vydělat nějakou tu korunu sami o samostatnice a ne hned na ně volat přece policajty. Když to samozřejmě není spojeno nějak se zákonem, že by něco dělali špatně a tak podobně, ale prodávat domácí limonádu je prostě skvělý, takže já tleskám a více takových příběhů.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Zlín.

0: But you're just a boy.
1: Náš společný čas pomalu, ale jistě vyprchává. Moje kroky se odebírají na filmový festival do Karlových Varů. Zítra tady s vámi bohužel nebudu ani v pondělí, jak jste vždycky zvyklí, když je státní svátek, tak já ho oslavuji prací. Ale opravdu budu teď pracovně 2 dny v Karlových Varech. Těším se moc, nejenom to, že tam budu zpívat, ale taky se projdu pomole jako modelína, takže držte mi palce, protože o mně je známo, že já nemám ráda podpatky a tam teda budou 12 cm. Takže doufám, že to přežiju. No a v úterý ve snídaní šampionů pojedeme zase celý týden spolu, tak doufám, že budete u toho se mnou. A pokud možno, zůstaňte i dál teď na vlnách Hit Rádia. Mějte se krásně a ahoj!
2: Hit Rádio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
5: Varu, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno s Q na konci, v sekci kariéra.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně projíždějte kolem Zašové na Vsetínsku, koná se tam totiž pouť, tak až do toho náhodou nevletíte. Víc toho v tuto chvíli naštěstí nemám, pokud ale na cokoliv narazíte, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
1: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Na dovolenou se těšíme, zároveň nám ale dělá starosti. Nějaké obavy spojené s dovolenou má 80% Čechů. Loni to bylo 84%. Vyplývá to z nového průzkumu. Lidé se v souvislosti se svou dovolenou obávají zejména nemocí, nepříznivého počasí, dopravních komplikací anebo vysokých cen. Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku 5-leté smlouvy na $90 milionů a Carlson se rozhodl ji přijmout. Pokud jeho současný klub Ducks nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
0: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
2: Na Zlínsku momentálně měříme velice příjemných 20 stupňů a podobně na tom budeme i po zbytek dnešního odpoledne. Teploty se budou držet mezi 20 a 23 stupni.
0: Hit Radio Zlín.
2: Na Hit Radio Zlín startuje 13. hodina, za mikrofonem teď už Martin Král a za chvilku se vyrazíme skladit k vodě.

Kyni v éteru Hit Rádia Zlín. A kolikrát už se vám stalo, že jste přijeli někam k vodě a začali jste tam dělat kolečka kolem parkoviště? Ono, kolikrát sice se poštěstí a zrovna někdo vyjíždí, tak to tam hodíme místo něj, ale taky se vám možná už stalo, že jste to nakonec otočili a jeli někam úplně jinam. To je prostě taková letní klasika, která se ale na otrokovickém štěrkáči brzo změní. Mysleli na nás a město teda připravuje novou odstavnou plochu za stadionem Jiskry Otrokovice. S tama je to ke štěrkáči už jenom pár minut pešky. Takže pokud se vám tam občas nechtělo právě skrz komplikované parkování, tak to budeme mít zase o něco jednodušší. No a pokud tam třeba zrovna vyrážíte a budete taky zase kroužit kolem a hledat to jedno volné místo, tak se tady na Hit Radio Zlín postaráme o to, aby vám to uteklo co možná nejlíp. Už za chvilku posílám třeba JP Coopera a Jonas Blue a teď taky už Lady Gaga.

0: Jonas Blue, JP Cooper na Hit Radio Zlín. Tak schválně, máte už naplánovanou letošní dovolenou? Nebo to necháváte klasicky na poslední chvíli podle toho, jak to bude zrovna vycházet podle peněženky? Nejste v tom totiž sami. Podle nového průzkumu, totiž my jako Češi jsme na tom letos docela v pohodě, za to ale v Německu si prý kolikrát nemůžou dovolit dát ani týden volna na oddechnutí. Ale víte co, stejně to ve finále není tolik o tom, kde zrovna jsme. Pro ty nejlepší zážitky nemusíme vyrážet nikam daleko a vzniknou úplně obyčejně, klidně i při takové normální grilovačce, u vody nebo na kole, ideálně s lidmi, které máme rádi. A to nejlépe taky ve společnosti těch nejlepších hitů, které pro vás máme na Hit Radio Zlín. Už za malou chvilku si dáme Sunrise Avenue nebo Veronu. Tak pěkné odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
4: Matracezahubičku.cz. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

druhé na Hyde Radio Zlín a na 3 týdny se budeme muset obrnit trpělivostí, když budeme projíždět centrem Zlína. Asi většina z vás si vybaví, jak se na Vodní ulici dělal pár let zpátky nový kruháč, muselo se to tam celé na chvíli zavřít. Člověk by si řekl, že však je to jenom taková jedna malá ulička, to přece nemůže být problém. Jenže ona je to ulička v centru města, to jsme se pak nestačili divit, jaké taková věc způsobí zácpy. A tak mě napadlo, pojďme si pomoct, pojďme si teď poradit, co děláte vy, když uvíznete v koloně. Já mám třeba hnedka několik fází, nejdřív si říkám, proč to vlastně zase opravujou. Pak přecházím do naštvání a říkám si, že však to není zas tak dlouho, toto bylo rozbourané naposledy. Plynule přecházím na soukromý koncert v mém autě a po čase přichází taky oslava dalších narozenin a nakonec teda přijetí mého osudu, že holci ještě chvíli postojím. Takže pomoc a dejte nejenom mě, ale nám všem tip, jak přežít v pohodě kolonu. Napište nebo klidně pošlete hlasovku na WhatsApp Hitradia Zlín 601 13 1305 a pošlu to dál do světa. Mezitím nás čeká taky našlapaný playlist Poetika a taky Black Eyed Peas.

No jo, já to věděl. A nebo spíš jsem doufal, že v tom nejsem sám. Před chvílí jsme na Hitradiu Zlín řešili, že se bude rekonstruovat ulice Vodní v centru města a že nás čekají další kolony. A jak je teda šťastně přežít? A vy jste psali na WhatsApp, třeba Honza z Otrokovic napsal, že si jednoduše v autě dává soukromé karaoke a cítí se jak hlavní hvězda koncertu. A že se mu dokonce párkrát v létě, jak měl otevřené okénko, stalo, že pobavil i další lidi v koloně. Co mě ale dostalo, je typ Lenky. Já hraju hru najdi číslo, najdi auto, najdi písmenko, nebo třeba barvu a pak se rozhlížím všude z okýnka po autách a okolí, až se mi to povede najít, tak mám velkou radost. To je taky super tip, to určitě můžeme někdy vyzkoušet, ale tak si říkám, že tohle může fungovat jenom ve dvou případech. Buď to, když jste žena, anebo jste spolujezdec. Já totiž, když si představím, že bych při řízení koukal ještě po něčem dalším, tak bychom asi moc daleko nedojeli. Nerad, ale přiznávám, že ten multitasking bohužel není u nás mužů úplně ta silná stránka. Tak či tak, moc díky za vaše tipy, jak přežít v kolonách a pro všechny, co milují karaoke za volantem, posílám další hity.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Hit Radio Zlín.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nesu dobré zprávy. Na Zlínsku teď jezdíme úplně bez nehod a komplikací. Kdybyste ale na cokoliv narazili, určitě o tom dejte vědět na 601 13 13 05 a pošleme to dál.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud plánujete cestu do Benátek, tak dobře poslouchejte. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila po každé, ale jenom v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný už od roku 2024, stojí ale jen 5 až 10 euro. Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Dalších více než 12 000 lidí bylo zraněno a 15 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. Podle OSN se zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden a trvat by měla dalších několik dnů. A teď ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Cap Verde 3-2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Znovu se trefil Lionel Messi, který dal svůj celkem 20. gól na světovém šampionátu a vylepšil vlastní rekord. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem. To Kolumbie zdolala Ghanu 1-0 a doplnila seznam účastníků osmifinále o poslední jméno.
10: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Momentálně měříme 22 stupňů a ještě chvilku to půjde nahoru, ale už jenom o jeden stupeň. Za to v noci nás čekají teploty mezi 14 a 17 stupni a mělo by k tomu i trochu zapršet.
7: Hit Radio Zlín.
0: V této hodině se budeme na Hit Radio Zlín vracet v čase, a to do doby, kdy měl kámen větší cenu než zlato. Víc prozradím za chvilku.

Hezky 10 minut po 14. je s vámi Hit Radio Zlín a zkuste si představit dítě, které celý život vyrůstá bez tabletu, televize nebo PlayStationu. Zní to skoro nepředstavitelně, že? Přitom přesně takhle žili celé generace našich předků. A jak to tehdy vypadalo, si teď můžeme vyzkoušet na výstavě Když byl kámen nad zlato v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve 14. budově ve Svitu. Čekají nás kamenné nástroje, pravěké obydlí i možnost si na chvíli zažít právě, jak se žilo dávno před elektřinou a internetem. Takže jestli hledáte prázdninový výlet, který děti nejenom zabaví, ale je i na chvíli odtrhne od obrazovek, tohle by mohlo být ono. Když nad tím ale tak přemýšlím, myslím, že vrátit se do pravěku by dneska neměli problém jenom děti. Popravdě, já bych byl nervózní už po půl hodině bez mobilu, protože neustále potřebuju něco kontrolovat, jestli náhodou o něco nepřicházím. A co vy, jak dlouho si myslíte, že byste vydrželi offline? Bylo by to náročnější pro vás nebo pro vaše děti? Dejte mi vědět na náš WhatsApp 601 13 13 05 a mezi tím posílám další hity. Teď už ne a Sam Say. Yeah.

0: David Guetta, Teddy Swims a taky Tones and I na Hitradio Zlín neboli trojce, kterou jsme nevěděli, že potřebujeme, ale je úplně božská. A ve Zlíně je výstava, kde se můžete dostat na malou chvíli do pravěku a vyzkoušet si na vlastní kůži život takový, jaký byl kdysi. Bez mobilu a internetu. A já jsem se vás ptal, jak byste to zvládli, jestli byste na tom byli líp vy nebo vaše děti bez těch všech vymožeností dnešní doby. Martina píše, že bez mobilu by to prý zvládla úplně v pohodě, ale bez raní kávy, to bych byla nebezpečná svému okolí. Hele, tak to jsme na tom úplně stejně, u nás platí takové pravidlo, že dokud nemám dopitou raní kávu, tak je pro jistotu úplně zakázáno na mě mluvit. No a napsala taky Janča. Marčo, díky za tip, jak skončila škola, tak se děťátka trochu víc dožadují tabletu, takže tenhle tip na výlet je skvělý, aspoň si otestujeme, jak se žilo kdysi. Jani, tak to jsem rád. A vůbec, holky, díky, že jste napsali a vlastně jsem si uvědomil jednu věc. Možná by ten den bez mobilu nakonec nebyl větší výzvou pro děti, ale pro nás dospělé. Tak kdybyste to náhodou o prázdninách vyzkoušeli, dejte pak vědět, kdo to vzdal jako první.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Stato střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Za 2:30 Rose a Bruno Mars právě dozněli na Hit Radio Zlín a tak jsme se konečně dočkali. Teploty se drží na příjemných 23 stupních a po těch tropických dnech se dalo a dá zase normálně nadechnout. A stačilo k tomu vlastně docela málo. Pár minut deště. Tak to teda vypadalo tady ve Zlíně, chvilku sprchlo, jednou zahřmělo, jeden blesk a bylo po všem. Jenže ne všude ve Zlínském kraji to bylo takhle v klidu. A hasiči vyráželi k desítkám událostí, hlavně teda na Vsetínsku. A podle videí, která kolují po internetu, tam padaly kroupy, foukal silný vítr a počasí se tam teda opravdu vyřádilo. A já jsem si u toho vzpomněl na dobu, kdy jsem chodil do školy a ptám se, kde jsou ty dlouhé, ale příjemné letní deště? Tehdy sice pršelo i několik dnů, ale málo kdy to bylo takhle intenzivní. Za to dneska to máme buď to období sucha nebo uragán a nic mezi tím. Naštěstí ale je jedna věc, na kterou se můžete vždycky spolehnout, že bude tak, jak má být, a to je playlist Hit Radia Zlín. Ten zůstává bez výkyvu, teď třeba Bryan Adams. Still

0: tolik také Icona Pop, I Love It na vlnách Hit Rádia Zlín. Takový trochu návrat aspoň do mých školních let. A vzpomínat budeme i dál. Čeká nás další ikonická hitovka No Doubt, Don't Speak. Song, který si užíváme napříč generacemi. Já ho třeba mám spojený s výlety s rodiči. Pokaždé, když tohle hrálo v rádiu, tak šlo okamžitě volume doprava a už se zpívalo. Tak pokud to máte podobně, tak se to hlavně nebojte a pojďte si to užít spolu s námi.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
2: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a na zlínských cestách momentálně hlásím klid a pohodu. V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody nebo komplikace. Pokud ale na cokoliv narazíte, dejte o tom vědět na 601 13 13 05.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
2: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu anebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti anebo koncentrace. Zjistili to lékaři z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka. Klinika na studii pracovala spolu s infekčními odděleními v Českých Budějovicích, Pardubicích a Fakultní nemocnicí Ostrava. Paříž a Londýn chtějí zajistit bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Na projektu spolupracují s Ománem poté, co odmítl mezinárodní námořní misi Írán. Podle rámcové dohody mezi USA a Íránem, jejíž klíčovou součástí je otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu, leží odpovědnost za odminování v této oblasti výhradně na Íránu, tvrdí to Teherán. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. 88-letý držitel dvou Oscarů uvede dnes ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Vrchol cyklistické sezóny je tady. Začíná Tour de France, letos z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a nakonec také Alpy, než se přesunou do Paříže na slavnostní dojezd. Ve francouzské metropoli bude vítěz závodu korunován 26. července. Česko bude mít trojnásobné zastoupení Pavel Bittner, Matias Vacek a Jakub Otruba.
1: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Pěkně nám tam praží. I když teda teploměry se mnou moc nesouhlasí, prý je tam jenom 22 a začíná nám do toho i lehce pofukovat. V noci očekávejte teploty mezi 15 a 17 stupni a lehký déšť.
1: Hit Radio Zlín.
0: Za chvilku otevřeme na Hit Radio Zlín jedno velké letní téma a týká se každého, kdo se chystá aspoň na jeden den pryč z domu.

tak Erik Fritz nás pořádně rozpumpoval 9 minut po 15. hodině na Hit Radio Zlín a celý rok jsme na to čekali a už je to tu. Odstartovalo období letních dovolených, čas, kdy si nejvíc užíváme prakticky cokoliv studeného. Zmrzlinou počínaje a příjemně studenou sprchou konče. A hlavně je to čas, kdy většina z nás vyráží do zahraničí. Do té statistiky letos výjimečně přispěju taky já a pojedu se vyvalit pěkně na lehátko u moře. Mega se na to těším. Ale samozřejmě s tím přichází poměrně zásadní otázka, co si všechno vzít sebou. Teda, že tam nebudeme chodit na zí je jasné, ale myslím, že každý máme minimálně jednu nějakou vychytávku nebo prostě věc, bez které to nejde. 601-13-13-05, číslo na WhatsApp do studia Hit Radio Zlín. Pojďme si všichni navzájem takhle poradit a inspirovat se, ať už vyrážíte takzvaně do teplých krajin, nebo i jen někde po okolí. Co si berete s sebou a nikdy to nesmí chybět? Dejte vědět a já zatím posílám další hity. Tohle je Sia.

0: Hit Radio Zlín s vámi, taky v sobotu odpoledne a před chvilkou jsme se bavili o tom, jaké máte vychytávky a věci, které nesmíme nikdy zapomenout doma, když vyrážíme na dovču, a na našem WhatsAppu se sešla hromada nápadů. Jeden z nich třeba od Lenky. Powerbanku, sluchátka a nabíječku, co sedí ke všemu. Za mě naprostá nutnost, i když jedeme třeba jenom na chatu k rybníku. Tak v tom těleni naprosto rozumím a souhlasím, někdo by si sice řekl, že jedeme si přece odpočinout z těch obrazovek, užít si tu přírodu, na druhou stranu občas taky vyrazíme na výlet někam, kde to neznáme, a pak se přeci jenom hodí, když si můžeme ten mobil dobít a zkontrolovat si, jestli vůbec jdeme dobře. A napsal taky třeba Milan, my jezdíme každý rok kempovat a to hlavní, co nesmí nikdy chybět, je jednoznačně kávovar. Bez ranní kávy jsem úplně nepoužitelný. A vidíš, to by mě ani nenapadlo, ale je to naprosto geniální, protože pak nejsme odkázaní na to, jestli tam vůbec nějaké kafe bude, kolik to bude stát, nebo jestli se vůbec bude dát pít, a díky takové drobnosti vlastně se hned můžeme cítit líp. Moc díky za všechny vaše zprávy a tipy a vlastně se docela divím, že nikdo nenapsal, že nemůže žít bez řízků chlebu. To jsem myslel, že je taková nesmrtelná klasika, ale evidentně už je to dneska jinak.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ed Sheeran a Sapphire neboli hitovka z jeho posledního alba Play právě dohrála na Hitradio Zlín a před pár dny přijeli do Zlína odborníci z Maďarska a Litvy podívat se na naši městskou zeleň. A víte co? Vlastně jim to trochu závidím, protože oni se na Zlín dívali očima nikoho, kdo je tu poprvé. A možná někdy tak trochu bereme jako samozřejmost, že tu máme tolik stromů, nádherné parky, všechno tu zeleň kolem sebe. Přitom stačí vyjet do jiného většího města a člověk si uvědomí, jak je ten Zlín v tomhle výjimečný. Tak se dnes pojďme spolu domluvit, že až budeme procházet nebo projíždět Zlínem, zkusme se na chvilku zpomalit a všímat si všeho, jako bychom to viděli poprvé, a připomeňme si jeden z důvodů, proč to tu máme tak rádi.

0: taky Fort Minor nás naladili na pohodovou víkendovou vlnu na Hit Radio Zlín a docela nás čeká taky spousta dalších parádních hitů. Odpálí to tady třeba Vanastovy věci nebo taky Shakira. Ať už zrovna grillujete sebe, klobásky nebo jste třeba někde na cestách, Hit Radio Zlín je tu vždycky pro vás s těmi nejlepšími hity. Tak díky za vaše uši.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Se zvýšenou opatrností projíždějte Žlutavou, probíhá tam až do 18. hodiny sportovní akce a sem tam se můžou objevit lidi na vozovce. Tak nohou z plynu, pokud jste zrovna někde na cestách, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Lékaři i nadále prošetřují epidemii salmonely v Evropě. Na vině jsou zřejmě instantní nudle společnosti Riva Foods. K začátku července bylo potvrzeno 106 případů. Nakažení jsou ze 14 zemí, včetně Česka. Zde se zatím potvrdilo 6 nemocných. Poslanci opoziční KDU-ČSL navrhli rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Navrhovaná úprava podle lidovců posiluje význam svátků jako dnů pracovního klidu. To ODS má zcela opačné úmysly, chce zákaz prodeje zrušit. Návrh zdůvodňuje hlavně tím, že zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. A u tohoto tématu zůstaneme. Zítra a pozítří jsou státní svátky. 5. a 6. červenec ale nepatří mezi dny, kdy stát zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Na den slovanských věrozvěstů a den upálení Jana Husa tedy nakoupíte jako obvykle. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích kvůli válce na Ukrajině. Ta už trvá přes 4 roky. Během videokonference rada potvrdila své rozhodnutí z března roku 2022. Informovala o tom na svém webu.
1: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: 32 právě teď na teploměrech ve Zlíně a okolí, momentálně bez větru, ale teploty už by měly začínat postupně klesat. V noci se dostaneme v minimech až na 15 stupňů.
1: Hit Radio Zlín.
0: Máte doma čtyřnohého parťáka? Tak zbystřete, za chvilku si na Hit Radio Zlín povíme o čerstvé novince, která se ho týká.
9: Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

9 minut po 16. jsme si dali taky Činasky z Beden Hit Rádia Zlín a jsou dvě věci, které člověku připomenou, jak rychle letí čas. Třeba když děti vyrostou, nebo když zjistíte, že lešení kolem Zlínského divadla stojí už 3 roky. Já přísahám, že kdybyste se mě zeptali včera, typoval bych maximálně pár měsíců. Jenže ne, jsou to opravdu 3 roky. A vypadá to, že se to konečně začne měnit. Radnici se podařilo vybrat firmu, která opraví fasádu divadla a hotovo by mělo být na podzim příštího roku. A vlastně mě to přivedlo k jedné otázce, kdy jste si naposledy řekli, to není možné, vždyť to bylo teprve nedávno. Bylo to, když děti nastoupily do školy, když jste vytáhli vánoční ozdoby, nebo u něčeho úplně jiného. Dejte mi vědět na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05 a teď už taky další muzika. Bob Sinclair za chvilku a tohle jsou Huntrix.

0: Ladíte Hit Radio Zlín a před chvílí jsme tu společně řešili, jak neuvěřitelně letí ten čas. A stačilo k tomu jenom zjistit, že lešení kolem Zlínského divadla stojí už 3 roky. Hned se rozjela lavina vašich zpráv. Vyberu třeba Petra ze Zlína, který píše: já to poznal podle auta, pořád říkám, že máme skoro nové, a pak jsem zjistil, že už je mu 9 let. No tak naštěstí u auta to ještě není tak hrozný, dokud slouží a máme z něj radost, tak proč ne? A ozvala se taky Martina z Otrokovic: největší šok jsem dostala, když jsem si uvědomila, že písničky, které považuji za novinky, jsou staré 15 let. A víte, co šokovalo mě? V kinech teď běží novinka Toy Story 5 a já si pamatuju první díl. No co vám budu povídat, trochu mě vyděsilo, že jednička vyšla už v roce 1995. To jsem sice ještě ani nebyl na světě, ale takováhle legenda s námi prostě žije dodnes. Čas letí, je to tak, a proto si užívejme život naplno i se skvělou muzikou. Z Hit Radia Zlín za chvíli Alvaro Soler nebo Cranberries. Hezké odpoledne.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Za 3 minutky je tu 5:30, společnost vám dělá Hit Radio Zlín a ve středu se nám spustila nová centrální evidence, kde se budou muset zapisovat čipy a informace všech psů v Česku. A tím to ale nekončí. Do budoucna se plánuje taky povinné čipování koček a celé by to mělo pomoct hlavně s bojem proti nelegálním množírnám, ale taky útulkům s hledáním majitele. Tak se nám zase bude spát o něco líp a budeme moc být klidnější, že kdyby se nám náhodou někde ti naši miláčci zaběhli nebo zapomněli, tak stačí jedna dobrá duše, která pomůže a budou zase zpátky.

0: Rádio Zlín, pár minut před 4:45 a v tomhle počasí asi málo kdo z nás dostane chuť na svíčkovou nebo pečené koleno. V létě to většinou vyhrávají lehčí jídla, já třeba miluju ryby, jo, ideálně pečeného lososa, anebo to klidně může být taky salát Cezar, který dneska slaví svůj mezinárodní den. Mimochodem, věděli jste, že salát Cezar se nejmenuje po Juliu Cezarovi? Vznikl úplnou náhodou, když jednomu kuchaři došly suroviny a musel improvizovat. Takže až dneska budete vařit stylem co dům dal, klidně se toho nebojte, řekněte si, že možná dneska vznikla další legenda. K tomu jídlu teď další hity hnedka několik za sebou. Bude třeba Elton John, Black Eyed Peas nebo taky legendární pecka ze seriálu Přátelé od skupiny Rembrandt. Tak zůstaňte s námi.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Provoz v obci Hluk na Uhersko-Hradišťsku komplikuje nehoda elektrovozíků. Jsou tam kolem toho i lidé na vozovce a probíhá vyšetřování nehody. Tak opatrně, pokud tudy pojedete. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: práci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Sirišťová.
2: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
1: Výlet do Benátek se do budoucna prodraží. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný od roku 2024, stojí ale 5 až 10 euro. Tenistka Marie Bousková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená 21 otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ljudmile Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. V boji o čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elis Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu po výhře 7-6 a 6-1. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí dva zápasy. Od 19 hodin se střetne Kanada s Marokem. Duel, který má nečekané obsazení, může znamenat historický úspěch pro celek javorových listů. A nebo snahu Maročanů zopakovat 4 roky starý úspěch v podobě postupu. V 23 hodin proti sobě nastoupí Paraguay a Francie. Tým Le Bleu je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu.
0: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
3: Na Zlínsku momentálně měříme 23. Škoda, že nám do toho třeba trochu nezafouká. Těšit se ale můžeme mimo jiné na dnešní noc, kdy nás čeká lehký déšť a teploty mezi 15 a 17 stupni.
0: Hit Radio Zlín.
3: Poslední dny nám dávají zabrat, rychleji jsme unavení a proč to tak je, co s tím dělat, prozradím už za chvilku.

Legendární Pink právě dospívala v éteru Hit Rádia Zlín. Mimochodem, Pink byla nedávno v Americe na jednom rozhovoru a prozradila, že se jí prý zpívá nejlíp, když visí ve vzduchu nohama nahoru. To si vůbec nedokážu představit, dělá se mi zle už jenom při té představě. A jinak pamatujete, jak nám rodiče nebo prarodiče vyprávěli, že do školy chodili několik kilometrů pěšky a pokaždé to začínalo něco jako jo, za našich mladých let. A vlastně mě tak napadlo, co jednou budeme vyprávět našim dětem my. Že za nás sice jezdili trolejbusy skoro až před dům, ale když bylo venku 35, tak jsme se v nich vařili, protože klimatizace byla spíš výjimka než pravidlo. Dneska už je to naštěstí jinak, naprostá většina trolejbusů i autobusů ve Zlíně a Otrokovicích je klimatizovaná, takže cestování je v létě přece jenom o něco příjemnější. A schválně, co myslíte, že budou dnešní děti vyprávět svým dětem o roce 2026? Čemu se budou smát, že jsme ještě dělali? Schválně, dejte mi vědět cokoliv, co vás napadne na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05 a mezi tím posílám taky další hity. Bude Duncan Lawrence nebo Gigi D'Agostino, zase si trošku zavzpomínáme.

17 hodin 18 minut k tomu, dáváte si Hit Radio Zlín a před chvílí jsme řešili, co jednou budou dnešní děti vyprávět těm svým o roce 2026. A vaše odpovědi jsou naprosto geniální. Píše Tomáš do Trokovic, budou se smát tomu, že jsme museli nabíjet mobil kabelem. Pro ně to bude stejný pravěk jako pro nás videokazety. Je to tak, technologie jsou prostě, jdou nezatržitelným tempem dopředu a prostě každá generace má to svoje. Mně se dokonce i sami rodiče divili, že už jsem nezažil, jaké to bylo, když se do počítače dávaly diskety. No a dneska místo flešky rovnou ukládáme všechno v cloudu. Zpátky ale ještě k vašim zprávám, píše ještě Petra ze Zlína. Myslím, že jednou budou nechápavě koukat na to, že jsme auta opravdu řídili sami a nevozila nás umělá inteligence. Ty jo, to je dost možný a teď možná budu znít docela jako boomer, ale toho se třeba trochu bojím. Nemám v tom absolutně důvěru, dost bych se bál vlézt do auta, co jede samo. Každopádně díky za všechny vaše zprávy a víte co, hlavně doufám, že až jednou budou na rok 2026 ty naše děti vzpomínat, řeknou si, že to byla vlastně docela hezká doba. A teď už pojďme zpátky do té naší současnosti s dalšími hity na Hit Radio Zlín. Pošlu třeba Katy Perry.

0: Paček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Stato střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tolik taky Mika, pěkně do té podvečerní pohody na Hit Radio Zlín. A jen pár dní nazpět jsem tady varoval před velkými opravami na třídě Tomáše Bati u Terna, kde teďka jezdíme jedním pruhem v každém směru. A to bych samozřejmě nebyl já, abych na to hnedka při první možné příležitosti nezapomněl. Takže když jsem si zrovna včera řekl, že si zajedu do Malenovic na nějaký dobrý oběd, tak jsem si tam teda pěkně postál. Tak jenom taková malá připomínka pro vás všechny, co jste třeba ještě nezaregistrovali, nebo jste stejně zapomnětliví jako já. Jinak taky pozor, pokud byste chtěli zajet k Ternu ve směru od Otrokovic, tak to teď nejde, je to možné jenom z opačné strany a vyjíždí se taky jenom doprava na Malenovice. Tak ať vás to když tak nepřekvapí, pokud taky zrovna někam vyrážíte, tak šťastnou cestu a k tomu vám posílám další hity za volant. Tohle třeba Ace of Base, pěkný večer.

0: Za 5 minut 5:45 a náš dnešní společný čas na Hit Radio Zlín se přiblížil ke svému konci. Ať už ten sobotní večer trávíte balením kufru, u dobrého jídla nebo jen tak s nohama nahoře, díky za to, že jste u toho právě s námi. Já už se sice v tuto chvíli loučím, ale playlist Hit Radio Zlín je nabitý i dál. Do celé posílám ještě One Republic a nesmí chybět taky Naughty Boy a Sam Smith. A já se těším zase příští sobotu.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
2: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá?
2: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
1: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Australský trenér Ange Postecoglou převezme fotbalisty An Nassru s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem. V saúdsko-arabské lize se kouč pokusí zapomenout na poslední 2 nevydařená angažmá v Premier League. V novém působišti podepsal smlouvu na 2 roky. Oznámil to mistrovský klub z Riádu. A na závěr počasí, noc bude oblačná až zatažená, místy čekáme přehánky a teploty se udrží mezi 16 až 11 stupni. Neděle nabídne oblačno až zataženo, občas nám zaprší, připravte se na přehánky, ojediněle také bouřky a teploty nás čekají v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia.
0: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.

0: víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio, Hit Radio.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Magické léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Zlín.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.